Sapris purcelze, cak i trun prtevs. Da čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, čuješ, ču